povídáš něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl.

Oči jsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidět není. Vidění je bolest bezslastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tobě píchá.

Povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvyknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil se